Zula jsem si sandály a bubosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Aj Mária zo Starých Hôr sa zapojila do našej bylinkovej témy a napísala: My pestujeme a vykopávame chreň dedinský. Jeho koreň vydrží v chladničke dlho a čerstvo nastrúhaný zaručene prečistí upchaté nosné dutiny.

0: Pieseň Snáď od Barbory Piešovej z Reginy Stret. Umelá inteligencia nám často uľahčuje prácu, zároveň ale vplýva na to, ktoré profesie budeme v budúcnosti potrebovať. Dokonca vstupuje aj do výberového konania, keď posudzuje životopisy. Aký bude trh práce, na ktorom bude umelá inteligencia samozrejmosťou, zisťoval od odborníčky Evy Nečasovej zo vzdelávacej organizácie AI Detem redaktor Mário Špilberger.
1: Rádio Regina, svet práce.
2: Sa pozrieme na ľudí, ktorí sú momentálne na trhu práce. Prečo by mali pracovať s umelou inteligenciou aj ľudia, ktorí nie sú napríklad v IT sektore, ale v podstate každý z nás?
3: Výskumy, tam sa odhaduje, že zhruba do 5 let vlastne v 90% povoláních bude potreba nejaká digitálna gramotnosť, což je z dnešných zhruba 50% veľký posun. Takže to vypadá, že technické znalosti nebo prostě ta základní digitální gramotnosť bude potreba u povolání, u ktorých v dnešní době potreba není. Zároveň to nejaký odhad. Väčšina ľudí predpokladá, že skutečne v tých povoláních se budou víc ty technologie používat a proto je vlastně dobrý umět je používat efektivně a smysluplně.
2: Může například pomoct při rekvalifikaci, případně absolventům, kteří mají digitální zručnosti na vysoké úrovni, ale často nemají prax?
3: Určitě. Myslím si, že v tomhle tom je třeba zrovna obrovský potenciál ty generativní umělé inteligence, která dokáže vlastně se přizpůsobit tomu, jak uživatel přemýšlí, mluví, na jaký úrovni znalostí a dovedností se zrovna nachází a dát mu prostě personalizovaný přístup, což vlastně dřív bylo nesmírně drahý.
2: Mobilový priemysel je premiantom vo využívaní umelej inteligencie na pracovisku. Kedy sa stane umelá inteligencia štandardom na pracovisku? S ktorou generáciou to príde?
3: Ja si myslím, že sa to stane pomerne brzo. Jako už teď vlastne v tých firmách pozorujeme, že venujú obrovský finanční obnosti do toho, aby učili a sprostředkovali tady ty nástroje všem svojim zaměstnancům. Trvá to a tak dále, ale myslím si, že třeba zhruba do roka, do dvou si myslím, že to bude mnoho odvětvých už standardem.
2: Aj pre školstvo je veľká výzva posílať študentov, ktorí budú v odboroch uplatniteľní, čiže báť sa umelej inteligencie alebo ju brať ako príležitosť, keď hovoríme aj o zániku niektorých profesí.
3: Ja si myslím, že deti sa určite umelej inteligencie báť nemusí. Ja tam třeba v tom školství systémově u nás v Čechách vidím ten problém v tom, že třeba na niektorých základkách, ktoré sú progresívne, tak tam umelú inteligenciu vyučují. A pak když přijdou třeba na střední, tak tam vlastne sa třeba s AI nepracuje, čiže tam ta prostupnosť v tom systému jako drhne. Prostě pokud někdo má zájem a prostě potřebuje to pro nějaký svoje povolání, tak se to naučí, i kdyby ho to ve škole neučili.
2: Které pracovné schopnosti alebo úlohy umelá inteligencia prevezme a které nám nechá, povedzme, v horizonte 10 rokov?
3: Ta hlavní dovednost, kterou je potřeba rozvíjet, je vlastně vědět, co chci, ten cíl umět popsat a umět tuhle práci zadat těm správným nástrojům v různý kombinaci, tak aby teda to fungovalo a bylo to rychle a efektivně hotové.
2: Čiže my budeme tí zadavateli a umelá inteligencia bude pre nás robiť.
3: Tak si to predstavujú v mnoha oblastech.
2: Aké ľudské schopnosti budú mať vere umelej inteligencie najvyššiu hodnotu?
3: Takový ty měkký věci, to znamená naslouchat, být tolerantní, respektující k ostatním, umieť spolupracovat, umieť komunikovat.
2: Ktoré zručnosti budú dôležité aj v budúcnosti a nenahradí ich umelá inteligencia? Odpovedá kariérová poradkyňa Helena Priesolová.
4: Určite je to empatia, lebo tú empatiu môže nám ju tá umelá inteligencia vyjadriť, ale asi to blízkosťou a tou ľudskosťou, to je dosť náročné. Takže myslím si, že napríklad tento talent je dosť dôležitý.

0: Prvou účinkujúcou na festivale v Hornom Lieskove pri príležitosti 100. výročia založenia dychovej hudby Lieskovanka bola dychovka s názvom Lidečanka. Jej kapelníkom je Dominik Južica. Moja prvá otázka je, odkiaľ ste, Horní Lideč alebo Lidečko?
1: My sme přímo z obce Lidečko na Valašsku, kúsek od Vsetína.
0: Ako je to tam s tradíciou dýchovej hudby? Ja to mám skôr spojené s takouto pastierskou kultúrou, valašskou, možno tie folklórne súbory tam fungujú, teraz práve idem z Rožnova, z folklórneho festivalu, takže tá dýchová hudba tam má tiež svoje miesto?
1: Když ste spomínala Horní Lideč, tak práve v Horní Liči funguje práve spíš cymbálová muzika a ve Valašských Chloboukách taky hodně jede folklor jako na cymbálových hudbách, ale dechová hudba v Lidečku má tradici už 103 nebo 5 let, teďka přesně nevím, ten ročník, vlastně byli jsme založeni v roce 1921, takže dechovka tam má dlouholetou tradici.
0: Ako je to s vaším kádrom, povedala by som? Ja viem, že to hudobné školstvo u nás na Slovensku aj v Čechách má v podstate v úvodzovkách rovnaké problémy. Je to tak, že tých detí alebo mládežníkov, ktorí sa učia hrať na dychové nástroje, nie je možno až tak veľa a ak aj sú, tak nemajú vždy uplatnenie. Takže chytajú sa skôr tých dychových hudieb aj u vás?
1: Do dechové hudby nastupují teď momentálně mladí lidé. My u nás v Lidečance teď tam mám ogaru, který má vlastně 15 let, bubeník má 16 let, ogaří teďka zpěvák vlastně nastoupil, má 20 let, takže nám se docela daří teď momentálně poslední dva roky, aby nastupovali mladí lidé, ale tak jak pravíte, dostat mladé lidi právě do toho orchestru nebo do té dechové hudby, pokud tam už nemají nějakého svého kamaráda, tak horko těžko tam někoho dostat, ale zatím se nám teda teď momentálně daří. A už mám konečně ustálený kádr, protože poslední 2 až 3 roky jsem to látal, pokaždé nějaký záskok a byly to problémy, nemohli jsme hrát úplně nacvičené skladby, protože cizí muzikanti to úplně neznali. Takže teď konečně už já sám za sebe jsem spokojený v kapele a už mám teď momentálně stabilní kádr a relativně mladých lidí, tak snad mě brzo neuteču.
0: Ako je to s hernými příležitostmi? Ten severovýchod Moravy asi může být dost náročný, vychytať podujatia, já nevím, festivaly, koncerty, zábavy, hrávají to dýchové hudby u vás?
1: My vesměs hrajeme hodně pro hasiče, různé výročí, výlety, festivaly tam obehráváme, ale je to pravda, že na tom severu Moravy je to takové poslabší. Spíš ta jižní Morava jede, takže tam taky hráváme, ale podíváme se i třeba někam dál. Včera jsme hráli v Heřmanicích, je to kousek za Brnem, takže jezdíme, hrajeme se a sehnat ten kšeft bývá někdy problém, ale už Lidečanka tím, že máme přes 100 let, tak jsme známí, takže se nám to teď momentálně zháňá jednodušeji, že už nás lidi znají a už někde hrajeme třeba těm hasičům, jsme hráli na 80, na 90, na 100, takže ta Lidečanka jako má svou tradici a máme některé akce svoje dané, kde hráváme docela pravidelně.
0: Ještě se spýtam na takovou repertoárovou záležitost. Já vím, že ta Južná Morava má svojich autorů, má svoj ten taký repertoár, ktorý sa aj tu na Slovensku často hráva a páči. Ako je to u vás? Hrávate vaše ľudové piesne alebo máte svojich autorov, upravovateľov toho repertoáru, ktorý je u vás doma?
1: V dechové hudbě Lidečanka působil dlouholeté, byl tam František Kohoutek jako náš dvorní skladatel, takže ten hodně pro nás psal. Potom vlastně kousek ve Valašských Chloboukách působil pan František Maňas a i pan Václav Maňas, takže hrajeme hodně jejich skladby, které jsou typické pro to Valašsko, ale už aj trošku pro tu Jižní Moravu. Samozřejmě to prokládáme právě i Mirkem Procházkou, a snažíme se sem tam něco Vacek, Vejvoda, ale tam toho máme poskromnu, protože přece jenom jsou to čeští skladatelé, tak ať to hrají v Čechách a my si hrajeme svoje. A máme takovou jako všeho chuť. Nejsme vyloženě jenom o Lidečku a Lidečko, ale snažíme se právě sem tam zabruslit aj na Jižní Moravu, sem tam do Čech, aby jsme měli takový široký repertoár a zvládli obsáhnout všechno a všechny posluchače.
0: Moja posledná obligátna otázka. Čo by ste Lieskovanke zavinšovali s tým narodeninám?
1: Tak Lieskovanke bych zavinčoval, ať se jim daří, tak jak se daří teď momentálně nám, aby tam byl mladý kádr, aby mladí muzikanti nastupovali, aby staří muzikanti, kteří tam jsou, aby se jim dařilo, aby dokázali ty mladé podpořit, pomoct jim a aby jsme se tady sešli minimálně nejdřív, jo, příští rok, pokud možno určitě na 110. výročí a dál, aby ta muzika opravdu fungovala a aby ty možnosti, aby jich bylo čím dál více, sice jich ubývá, ale musíme na tom zapracovat, aby jsme jich měli víc. Aj my v Čechách, aj vy tady na Slovensku a Lieskovanka zvlášť.
0: Nahrávky Lidečanky v našom rozhlasovom archíve nemáme, ale na Valašsko sa presunieme v nasledujúcich chvíľach prostredníctvom nahrávky dychovej hudby Záhořané.
2: Dívám sa z Radhošťa, z té hory posvátné. Soláně, Cábu či Sveradová. Ode mnu krajina tichá je, zvlněná, nádherná, valašská domov.